kahe modna kahe modna tansuyut pare pada korde a korde i modna gavari svabodna svabodna pora zhizni pora